0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když jsi v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven.
1: Trial?
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Pod svýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen,
1: trial?
0: Že si

0: Bratříčku,
1: zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci.

přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: zkrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

kapsičku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů jdou za tebou dokola s tou otázkou.
0: Trial.
1: Proč

se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím. Jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.

se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

sluší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu.

Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by sem chlastat, přestal bych být tvrdej, vypadnul bych odsaď, hledat lepší

0: trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, srdce mi zdával, já hrál pro plnej sám a stále.

0: a žil svůj sen, co směl jsem žít.
1: Try.
0: A ty mě znáš a víš, že jinej už nebudu, co mám rád. Chci být, co mám napsaný v osudu a co víc si vzát, než svůj sen si žít.
1: Try.

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby, od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám.

0: hledání zpravdy. Města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Trial.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: 12.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam.

0: zaženeš. Ať strachy od tebe se netřesu. Slibuju v příštím životě.
1: Wow.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k ničemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.
0: Trial.
1: Ještě se sejdem za 100 let.
0: Trial.
1: Až se vydáš naposled.

0: Tak příští.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. Trial.

sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

Zavřel si vrátka. Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat,

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

0: try.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Try.
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.
0: Try.
1: Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

0: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
1: Trial.
0: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

Já vím, že mě opustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

polibků, svou láskou těch zám, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polibků.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše.

0: trial.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý
0: trial.
1: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak,
0: trial.
1: Nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám,
0: trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se
0: strojil
1: třás, trochu třás.

Vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: dál.
1: Nečekej úsměv od ženy,
0: wow,
1: který si všechno vzal.
0: Trial.
2: Ty touhy sporcený, ať pro léta ztracený, nemusí plakat dál.
0: Trial.

0: trial.
1: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápí.

0: slýchám šťastný sníh. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: lidí, jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Trial. Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávají.
1: Trial.
2: Někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial. Trial.
1: Milence matky dál vychovávají.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial.

0: svých polibků.
1: Trial.
0: Svou lásku ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít. Jsem...
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

0: trial.
1: Zavřel si vrátka? Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej.
0: Trial.
1: A šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá.
0: Při
1: se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už
0: trial
1: nemůžeme.

0: Bye.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.